0: Tak na to, že jsi tu desku nechtěl natočit, tak dopadla docela dobře.
1: Jo. No právě, no, že jo. Já vlastně neměl jsem chuť, protože my jsme předtím natočili Lehkou chůzí desku, kde byly parádní věci, ale neprodal se to, bylo v 90. roce, 90, 91.
0: Tam jo, a to bylo u té Bestia, vlastně, to si pamatuju.
1: Ano, Bestia, Bestia. A bylo to bezva natočení, ale neprodalo se to, protože nějak v té době nikdo nic kupoval nebo kupovali málo, že jo. Tak jsem byl takový z toho spruzelej a už se mi nechtělo nic dělat a volali z Bontonu, že jako jestli novou desku nějakou, já jsem říkal, ne, žádnou desku novou, jo, co neprodáte zase, budete se dívat úkosem, že za to může my. A oni pak mě přemluvili, no, tak jsme natočili Karvinou a
0: na té Lehké chůzi bylo Kladno vlastně, že jo?
1: Na tom je Kladno, Lehká chůze, ještě víc, no, víc takových pěkných věcí. Zastřelil jsem režiséra, to je spíš Latina teda. A no a tam jsme trefili, ale objevili nás děti. Stejně jako Mládka, že jo, Mládka se taky začali. Přitom je to poměrně mládeži nepřístupný.
0: Přístupný, ano.
1: Tak jsem tady a ty chceš spát, tak proč voláš, no, když mě vůbec nechceš dát?
0: Ano, jako, ano. A co by mu měla dát, maminko?
1: Hele, já myslím, že oni vědí, nebo tenkrát věděli, já nevím co, už je asi 30 let, že jo, no. Te už jsou dospělí, to vždycky přijdou a já jsem vás v dětství poslouchal.
0: Jo, jasně, přijde, ano.
1: Přijde šohaj přes 40 let, jako starý už.
0: Já jsem, teda aniž bych se chtěl dotknout kluků v dnešní sestavě, tak si myslím, že to bylo taková nejlepší vaše sestava, co natočila
1: tu desku. V 90. roce, nevím, jako tam.
0: Když ještě jste neměli třeba Pavla jako bubeníka, ale že jste tam měli ty troje perkuse, že jo?
1: No jasně.

0: No, tak tam byl Zangy hlavně, no, na tom. A Honza Mann, jako, no. Jako perkusisty. Jo, no, ale to prostě...
1: Já vím, no, vývoj jde nějakou svojí cestou, jasně, že jo? Nechci tě do něčeho nutit, co bys nechtěl říct. Ale já jsem měl takovou hezkou otázku připravenou a zapomněl jsem jí.
0: Tak, no nevadí, tak se stává i nám, zkušenější.
1: No, dobře, tak si dáme tu lehkou chůzi, no. To je taková písnička, já nevím, jak bych to řekl, jako vždycky, když jí brácha začal zpívat, že jo, to je takový, jak on jenom s tím piánem, no, pak no, se tam no, přidá, no nakonec to uslyší no. Posluchači, že jo. Je to hezká věc.

0: dávno Hitler jinej vlak.
1: Já se ještě vrátím k jedné věci, že Karviný se prodalo přes 130 tisíc oficiálně, že jo?
2: Oficiálně, no, no, no.
1: A to ještě byly nějaký takový ty polský piráty.
2: Na Ostravsku s fialovým obalem si chodili lidi pro podpis. No a co jim máš říkat, že jo? No,
1: tak, když si to koupili, no, jako a nemohli tušit.
2: Poláci s tím obchodovali pěkně.
1: A řekni někdy někdo přesně, kolik jste toho prodali?
2: Já myslím, že 103 až 140. Dostali jsme tenkrát se za to dávala diamantová deska, že jo? Teď no. Se dává už za daleko míň. On jako s těma nosičema no.
1: už je to už, jinak.
2: Už teďka. Je to všechno jinak, no, prostě.
1: A máš jí schovanou doma někde?
2: Nemám. Já si budu muset napsat do vydavatelství, jak vyšla nová teďka. Já mám dojem, že můj syn jí má tu vinyl dokonce.
1: Já jsem to pročítal takový ty žebříčky best of a tam jsou vždycky ty Lucie a Gotové no. A vy tam vždycky chybíte, ale myslím si, že to snad dělají schválně, protože...
2: No dělají, já mám taky pocit, že to dělají schválně, protože nějak intelektuálové to nějak neměli rádi. Dokonce, upřímně řečeno, my jsme dostali tenkrát Grammy, že jo?
1: No.
2: A... Přitom to hvězdičkování, tak nám dali 3 body, rozumíš,
1: jo, 5,
2: jo. A pak z toho byly Grammy, nejlepší píseň, nejlepší deska, a ještě něco, 3
1: gramofonky, držel jsem je v ruce, jo. Pamatuju si to, keramický.
2: Jo, takže nám kvůli těm textům, nebo já nevím, trošku je to bolí, bez smyslu pro humor jsou ty lidi, no,
1: jo,
2: tak,
1: jo,
2: co
1: jo.
2: S nima. A navíc problém, jako v televizi, že jo, oni jsou nekorektní. Hmm. Když jedem do Afriky, že jo, náčelník Borka se chytně tě do hlasa, přitom to je pravda, jako žrali lidi, nebo...
1: Jo, no, jasně.
2: Nebo
1: i s tím francouzským prezidentem je to pravda.
2: No, je to pravda, jo. A oni to zatloukají, rozumíš, a vyhrajou nás na těch oficiálních rádiích, nás nehrajou. Jako normálně jinde, jo, ale český rozhlas možná něco takového nekontroverzní, ale jinak Pičín, Kozomín, Řitka.
1: Jo, to si musíme pustit.
2: To jsem neslyšel, že by nás, ani Karvinou ne, tam zřejmě nedá práci sehnat holku nehezkou, to je možná nějaký body shaming nebo co podle nich, nebo
1: ale nevím, problém, já myslím, že Karviná má problém v tom, že teda já mám i ten single, ale že tam to nějak Jirka Šíma nějak sestřihnul, že ona má v originále asi 7 minut.
2: No jasně, ale to jsme udělali, to neudělal Jirka Šíma, to já jsem řekl, uděláme rádiovej single a 4 minuty, že jo?
1: No,
2: stačí vlastně, upřímně řečeno. A to hráli tenkrát, to hráli do Aleluja, že jo? A teď hrajou takový ty starý věci a hity 90. let,
1: no.
2: Obcházejí nás, na anděli nás nikdo nepozve. Tam zase dávají ty intošský věci k zamyšlení hlubokému.
1: Ano,
2: co se dá dělat.
1: Hele, tak já teďka pustím teda něco z úplně jiného soudku, jo? Schválně, co na to třeba řekneš. Tohle to dělal jamajský producent, který se jmenuje Gussie Clark, a on dával dohromady vždycky různý zpěváky, který zpívali jako solově,
2: no.
1: A on z nich dělal různý jako dua, tria a tak všelijak podobně. Tak teďka pustím jednu, která se jmenuje Pirates Anthem, a tam jsou 3 pánové, který se jmenujou, to asi ani jednoho neznáš, nebo možná toho posledního, Homty, Kokoty a Shabarangs.
2: Dobrý.
1: A mně to nejde.

0: Posloucháte Reggae Club Rádia 1, tak tohle to byla taková devadesátková jamajská pecka v době, kdy oni objevili ty laciný syntíky a no. Tak a začali to používat. Vy jste vlastně nepoužívali laciný syntíky, že jo? Měli. Pak když jako to, když brácha opustil piano, že jo, normální, no, tak už si pořídil nějaký, to byl nějaký no, Rhodes, nebo co
1: no,
0: to bylo?
1: No jasně, no, měl dobrý piano potom. No, jako. Jo.
0: A ještě z Jirka, to byla vlastně taková hradba klávesová, když oba dva hrávali, že?
1: Jo, no jasně.
0: No, tak dej mi prachy na klobouk, máš tomu nějakou historku?
1: Ani ne, mně se ta písnička líbí a není to reggae. Že?
0: Jo, jasně, no.
1: No to je zrovna, že bych k tomu měl.
0: No tak to byla taková překvapivá otázka,
1: no,
0: že jo?
1: No, ale že se to hodně hrálo na Hanspalce, to je fakt, to oblíbili lidi
0: ještě mám
1: v hospodě.
0: Ještě mám otázky typu, jak jste začínali, kolik je vás v kapele a na co hraješ.
1: Dobrý. No,
0: tak jo. Takže teďka zase přejedeme z Jamajky do Česka.
1: Přesně tak.
0: Posloucháte Reggae Club, jsem zapomněl říct.

0: Parno, to je Parno, já se omlouvám, že jsem se zakecal a pustil jsem Parno, no. Tak nevadí ti, když to tam pustíme?
1: Ne, pohodě, to je tak bezvapecka.
0: Pak dáme hnedka, potom budou...

0: Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád. A proti mě tady sedí Richard Tesařík, má vás taky rád určitě.
1: Určitě.
0: My si tady tak povídáme. Ale hele, víš, co mě napadlo, že vlastně my budeme spolu, vy jste teda Ré a Jindy, ale na stejném místě, že někdy za 14 dní hrajeme na dobrém místě. On se to jmenuje dobré místo, ano, u Uherského Brodu 16.
1: No.
0: Těší se tam?
1: Jo, já se těším na každý hraní.
0: Jo, no, já taky akorát mě štve teda skoro ty 4 hodiny v autě, co se tam pojede.
1: To je oprus, no, trošku, já doufám, že my to stihneme rychlejc.
0: Jo, že budete mít rychlejší
1: to. No, Pepa jezdí rychle,
0: jo.
1: Se s tím neseje.
0: Jo, no, tak já taky pojedu to autem. Hele, vy jste včera jste měli koncert ve Dvoře Králové.
1: Ve Dvoře Králové, no.
0: Povedený.
1: Jo, výborný, plný náměstí lidí a pohoda, jako super.
0: Já jsem byl na té barče a byl jsem z toho nadšený, teda, no. jak jste tam hráli. A ještě předtím jsem byl, týden předtím jsem byl na UB40.
1: Jo.
0: A, no, tam jste mě chyběli, že vy jste hráli v té době u Labutě, v tom, jak se to tam jmenuje, tadyhle za Prahou. No.
1: Teď, myslíš v Říčanech.
0: V Říčanech, no.
1: Tam to bylo pěkný taky. Jo. Přišla tam na nás Maruška Rotrova.
0: No, má bydlí vedle.
1: No, právě.
0: No, a tak jste mě tam teda na těch UB40 jste mě chyběli trošku, jakože před těma 37 lety jste tam hráli spolu.
1: Před skokany jsme dělali, no.
0: Ale víš, co mě přišlo stejný, jak jsem byl na těch dvou koncertech jako během jednoho týdne, tak jsem si říkal, že všichni, kdo tam byli mladší 40 let, takže byli buď děti nebo vnoučata těch, který na vás chodili před těma 40 lety.
1: Jasně,
0: jo.
1: No. Že to v každém případě, no.
0: Ale je to super, že jako to publikum funguje.
1: Zaplať pámbu.
0: Zaplať pámbu. A nabíjí tě to nějak třeba, nebo baví tě
1: jo,
0: to?
1: Jo, ne, jasně, tak jinak bych to nedělal. Jako, jo.
0: No,
1: to už.
0: No je to, já nechci říkat, že už na to máš věk, jako třeba bys šel do důchodu, ale baví tě to. Jo?
1: To mě baví, to mě možná drží při životě. Tak
0: jo. No, tak. A já jsem se tě zapomněl zeptat, co pustíme dál. Jo, rádi jsem to říkal, prachy na klobouk.
1: Prachy na klobouk.
0: Já jsem, hele, vidíš to, já jsem úplný skleróz a normálně.
1: To nevadí, ale já taky.
0: No tak ty nechci říkat, že na to máš nárok, ale jsi přece jenom asi o 3 roky starší než já, že jo?
1: Právě.
0: No. Tak jo, prachy na klobouk. Doufám, že tentokrát to trefím.

0: Koukal jsem teďka na seznam vašich koncertů, vyhrajete takřka pořád, teda jsem koukal.
1: No, poměrně dost, to je dobře.
0: No, to já samozřejmě jako vám to přeju, že teďka 16. Jo, tam se sejdem vlastně, to bude na tom dobrém místě.
1: No.
0: Pak tady vidím nějakou Kutnou Horu, Slatiny, Karlovy Vary, Teplice, Ústí nad Labem, no vyjezdíte jak šílený normálně.
1: Jo, no, no, ale tak víc v létě. Jako.
0: Jo, no, to vidím, no, že to začalo vlastně pár koncertama sice v březnu, ale, no, ale pak tady vidím ten červenec, srpen.
1: No,
0: když se podíváte dobře na stránky Jobendu nebo na jejich Facebook, tam to všechno najdete, no, jako mají tam toho hafo teda.
1: Já rád hraju venku, víš, jo. Je to lepší než vevnitř, je vždycky problém.
0: I v zimě?
1: Hele, no, tak jako to není zaš takový od vás, když nemají zateplený to podium, tak jo, je to taky trošku oprus, ale tam není problém se zvukem, jako jo, takový, to prostě hraje na volném prostranství, v některých sálech bývá blbej zvuk, nepříjemně se to poslouchá. No.
0: Jo. Telefon má dlouhý tón, jsi vybral proč?
1: Nevím, tak mi to tak napadlo, ty na mě chceš, já si ty písničky
0: nepamatuju.
1: Tak mi to napadlo, jo, je to takové jako.
0: Jo, dobře, no, tak jo, tak si ho dáme, posloucháte Jobend.

0: já už jsem pustil mikrofony.
1: Jasně.
0: Teď mě říkal, že rád objevuješ starší věci, jo. To se mě
1: já se doma neposlouchám. Já to,
0: no to jsem se chtěl zeptat řečeno, taky, no.
1: Normálně nemám moc rád, nevím, proč vždycky tam nějak něco vadí, nebo znáš to tak,
0: no, jako
1: šťourování. A tady mi to baví nějak, nevím proč, jestli tady máte nějaký prostor takovej.
0: Jo, pozitivní vibrace, no, že jo?
1: Positive vibrations.
0: Ano, jo. Tak já pustím toho velblouda.
1: No.
0: A pak třeba ještě něco vybereme teda dalšího. Posloucháte Jojo Band? Ale já se tě nebudu na nic ptát, proč bych tě měl otrahovat pod nějakýma otázkama.
1: Ptej, jo.
0: Co jsi měl dneska k večeři?
1: Co jsem měl? Kousek vepřovýho na chlebu se sádlíčkem pěkně. Dobrý, no. Buček to byl.
0: Dobrý.

0: Víš, co mě napadlo vlastně, že co já o tobě nevím, jaká je tvoje původní profese? Já tě pamatuju jako kulisáka, myče, oken.
1: To je moje původní profese.
0: Ne, ale...
1: ne, to jako... Já jsem...
0: Mezi tím nic nedělal, a ještě si sportoval teda, že jo, na vysoký úrovni.
1: No, na vysoký, jenom liga, že jo, brácha byl reprezentant. Já jsem jenom za Slavy první ligu, ale no, jako škola a potom, to jsem nedodělal, že maturita, pak vojna, tak a pak už kulisák a midžogen. A...
0: Takže žádnou takovou v uvozovkách poctivou práci si nedělal?
1: No, kulisák, já vím, že to je poctivá práce.
0: Jo.
1: A mytí oken taky, akorát,
0: jo, rozumím,
1: teda,
0: no.
1: Akorát, že jsme si to tak zkrátili na 2 hodiny denně.
0: Já jsem svýho času v Národním divadle dělal nosiče těžkých hudebních nástrojů.
1: No, vidíš, kustoda.
0: No, taky dobrá věc.
1: Říká se tomu kustod.
0: Ano. A pak jste teda jako odstartovali a si přestal mít okna, teda, že jo?
1: Jasně, to už potom. Já jsem vlastně dal pádlo ještě ve 89. už nějak v létě před podzimem jsem toho nechal, jakože nebudu, ale měl jsem nějakou soukromou klientelu takovou, abych se mohl trošku živit, abych nezemřel hlady.
0: Jo.
1: No a mezi tím to ruplo. A tak ještě vlastně potom 90. a 91. jsem tak po těch...
0: Já vím, že jsi si říkal, že ty babičky nemůžeš opustit tenkrát.
1: No, to je trošku sociální.
0: No, tak to je vlastně dobrý pracovní ten životopis, by se dalo říct.
1: A mě to ale zachránilo záda, člověče, tam mytí oken, protože mě začal jsem mít bolesti v kříži a takový jako už to nebylo příjemný. A po 2 letech najednou jsem si uvědomil, že mě nic nebolí. Jako,
0: že se rozhejbal vlastně.
1: Že jsem se rozhejbal, jasně, no.
0: Jo. Já ještě mě napadlo, že vlastně, když jste dělali ty kulisáky, tak brácha tam hrál na piano si vždycky v divadle
1: vždycky,
0: po představení.
1: No, tam,
0: že?
1: To bylo bezvadný zkušem, na všude byly někde nějaký piano, tak brácha tam hrál, cvičil.
0: Jo. Já pustím teda to kapesný, no. Kde zpívá Mirek, teda jo, hlavní, jasně, hlavní hlas. Jo? Posloucháte Jojo Band na Rádiu 1 v Reggae klubu.

0: posloucháte Reggae Club. My jsme se tady trošku tak zaposlouchali. Ale Mirek k vám nastoupil, když mu bylo asi 17, že jo?
1: No, necelých 18. Nebylo mu ještě 18.
0: 18 no. Já pak pamatuju, když jako dělal toho inženýra nebo něco, tak jak on ty žuly a ruly, že jo? Jak...
1: No, on dělal přírodní vědy, ano. No.
0: Nějakou tu geologii.
1: Hydrogeologii, myslím, no.
0: Jo. Taky se tím neživíš.
1: Neživí se tím, no. Dostudoval to, vystudoval to, ale nikdy se tím neživil.
0: Jo. Tak ještě teda, když představím dalšího zpěváka, což je Jirka Šíma.
1: No.
0: Tak dám jednu takovou, tu už můžeme pustit, když už je tolik hodin, kolik je hodin po desátý. To jsem si vždycky, když jsem tuhle písničku slyšel, tak jsem si říkal, no jo, nejsem v tom sám.

No a je tady pozitivně vibrační kulturní servis, který pro vás připravuju společně s portálem Reggae.cz. A co nás čeká a nemine? Tak Reggae Club posloucháte právě teď a v následujícím týdnu koukám, že se takřka nic neděje, až v sobotu 9. Švihadlo a Reggae Band budou hrát v Aqualoce v Českých Budějovicích, tak doufám, že Budějčáci poslouchají. Pak nás čeká dubová akce, která se jmenuje Rakers Irritation, ježišmarja, jsem se zamotal do toho, s pořadovým číslem 7 a to proběhne ve Funk Station v Petrohradské ulici ve Vršovicích. Tak musím říct, že tam jsem v životě nebyl, to se možná zajdu podívat. Pokud máte rádi Medial Banana, tak budete mít skvělou možnost 14. května ve Fuchsu 2 na Štvanici. S nima bude i Lej Lofaš. 15. bude zase další Reggae Club a 16. jak už jsme tady s Richardem říkali, bude ten slavný Forest Rest, kde bude kapela Reggae slavit 20. narozeniny v dobrém místě u Jezdec, což je u Uherského Hradiště. Doufám, že jsem to řekl dobře, asi pletu Uherský Hradiště a Uherský Brod. A bude tam 5 kapel a 9 různých DJských part, takže tam uslyšíte Jojo Band, o tom jsme mluvili, pak ty oslavence Reggae Band. Karavana ze Slovenska přijede, to je vzácná návštěva ze Spišský Nový Vsi, z Polska, polská kapela Sašamané, Gentleman's Club, z Hranic na Moravě Mikaela z Ostravy, Kanča Soljas přijedou z Olomouce, Messenger z Českého ráje a Svam Safari, to je známé česko-jamajské duo Kája a Vincent. My přijedeme z Prahy. A pak nás ještě čeká 16. taky v hospudce u Pardála v Rokycanech, Rokycanský Majáles, kde budou hrát kapely jako Disco Balls, Budulínek a tak dále. A Move Breakers koukám. No a pak ve Vile Štvanice 22. proběhne další akce s názvem Subvice 2026 a v sobotu 23. května ve Zlíně International Sound System Conference a hlavně nezapomeňte 24. května přijedou Abyssinians a s nima i slavný Big Use a to všechno do Lucerna Music Baru a tam nesmíte chybět. Já tam doufám chybět nebudu. Tak toť zatím vše, no, když tak, jestli jste si to nezapamatovali, tak se koukněte na Reggae.cz, tam je to všechno napsané. A my se za chvilku ponoříme do nějaký další hudby.

Tak já bych dělal chytrýho tady před Richardem, tak jsem teďka vybral dvě jamajský zpěvačky, aby viděl, slyšel, co je na Jamajce novýho. Ta první, to je Original Coffee, holka, která získala reggae Grammy, a ta druhá je Lila Aike, která třeba tu reggae Grammy taky ještě dostane. Posloucháte Reggae Klub Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád.

0: the first time you hear it, my fam. No joke.
1: Tak co jsi říkal holkám?
2: Jo, super, čoče, to byly hodně, hodně zajímavé, hodně pěkný. No, hlasy.
1: Já bych byl rád, kdybychom je tady někdy viděli, tak jo, naživo.
2: Jo, jo.
1: Víš, kde je nejlepší český reggae festival?
2: Nevím, kde.
1: V Bratislavě.
2: To je
1: hlavně. kam já pravidelně jezdím na uprising.
2: Jo, jo, a je to tam dobrý?
1: To je výborný, aha, výborný a hlavně jako kluci teda teďka už trošku opustili to, teda teďka už díl, opustili trošku to reggae, že tam míchají všechny možný styly, aha, jasně, aby jim tam jasně, lidi chodili. No. Ale vždycky jsou tam takový hvězdy, který stojí za to prostě. No. Tak já dám jednu písničku, kterou hrajete dodnes, ano, by se dalo říct. Je to taky složitý, ne, když vy máte tolik těch písniček?
2: Vybírat,
1: To vybíráš ty?
2: No, víceméně tak nějak, jako jo, aby to mělo nějaký, my musíme zahrát ty hity takový, jako jo. Karvina, Kladno, ale jestli máš potom Havanu tady, tak to...
1: Havanu mám taky, tak, ano.
2: Mohli potom zahrát.
1: Já kolem ní jezdím
2: jako, vždycky. Jako rybitví a jedem do no. Afriky.
1: A hodina je pryč.
2: To musíme zahrát, přesně. A já, začínáme, já jsem srab, že jo?
1: Jo.
2: Jo, no tak mezi tím vždycky musíš něco, tak tam dáš parno, že jo? To je taky takový potenciální.
1: Ty hele, a co kdybyste udělali nějaký koncert typu, že byste hráli třeba 4 hodiny?
2: To asi ne, to nevím. Jo, bejvávalo, no. Teď to už je jako...
1: Že byste zahráli fakt ty hity všechno, jako všechny. Jako,
2: no. To bychom museli naskoušet,
1: jasně.
2: Jo, to.
1: Dobře, no tak si dáme jednu, kde si v podstatě odpočíváš na tom koncertě, ne? Nebo ne?
2: Tady ne, no tam hraju na konga, zpívám zbor, že jo, takové, jako no, tak.
1: Ne, a je nějaká písnička, při který si jako odpočineš?
2: Nevím, no, Gejza.
1: Jo.
2: Tam to je takový rap, jako.
1: Jo, jo, jo. Tak to můžeme taky dát. No. Tak si dáme, jezdíme po vinárnách. To se mně líbí, já mám trampy taky rád.

0: No, no, tak teďka pustím něco, co si už ani jeden nepamatujeme.
1: Teda,
0: a vzpomeneš si, to je nějaká polovina 80. let?
1: To je, ano, ano.
0: Jo, tak nějak. Takže písnička, kterou mnozí z vás možná uslyšíte poprvé v životě, jmenuje se Královna tancovaček. Pojď tam.

0: Tak to je písnička z toho období vašeho tria s Mopem, že jo?
1: No, ano.
0: A to jste natáčeli kde tohle?
1: U Kotfeldy.
0: Jo, taky.
1: To je u Kotfeldy, no. Překvapuje mě, jak jsme to hráli rychle a měl pocit, že jsme to tenkrát, že byla pomalice. Vidíš to v představě. A...
0: No, jo. To je to, že si to doma
1: možná
0: nepouštíš.
1: Možná, že už jsem staré, je to na mě rychlý.
0: No. Tak ta další písnička, to je taková srdcovka zase, že jo, Dobač Korné.
1: Dobač Korné, jasně, to je takový vyznání.
0: No, vlastně. To byla Bráchova taková jako
1: no.
0: Perla, bych řekl, nebo něco takového.
1: Tak.

0: Ale to platí dodnes, ne? Tahle ta písnička Doba čkorne.
1: No jasně, samozřejmě. Teď proto furt hraju, mohl bych se na to vykvajznout. Ale že doma hulit.
0: No, no. A Kačenka by byla ráda.
1: A ta by byla moc ráda.
0: Hele, proč výlet do Mostu teďka?
1: No, protože to je takový, to je vlastně legrace, to je parafráze na takový for, kdy jsi byl na dovolený, že jo, ale na Kvildě a co? No, ženu tam znásilnili a mě dali přes držku, no a kam pojedeš příští rok? Žena by na Kvildu, ale mě se tam moc nechce. A ten Most je takový lepší, no.
0: Dobře. Posloucháte Reggae Klub Rádia 1 a vtipy vám vypráví Richard Tesařík. No tak.

0: nějak nechce. Mně se nějak nechce. Mně se nějak nechce. Mně se nějak nechce.
1: No mně se taky nechce, hele, máme čtvrt hodiny už jenom normálně, to uteklo. A to jsem myslel, že tady třeba vydržíš maximálně hodinu a půjdeš domů, jo, že mě pošleš do háje, se ti nechce vstávat. Hele, když jsme si povídali o těch textech, který by ti asi nepustili, nebo proč to nepouštějí v těch ostatních rádiích, že jo? Tak.
2: Já v rádiu, rádiožurnál, jinde to pouštějí, třeba na Impulzu nás nějakým způsobem hrajou, nebo v některých rádiích, ne, že ne, jo, ale tohle toho gejzu asi ne, no.
1: Jo. No tak jo, tak já ho pustím. Já jsem ze Žižkova, já můžu.
2: Jo.

0: No, tak už vím Havanu.
1: Havana, tam, kde leží Havana, holky vrtí stehnama.
0: A není to na Kubě.

0: tak teď mě napadá, že můžeme pustit jenom Kladno. Teda.
1: Tak. Chodí tam pěkný holky z Jamajky. Jamajky, ano. Jsou taky mážná z Malorky a jejich chlapi halce holený, mají v kapse břitvy dobře broušený.

Tady, rádi, rádi, dát, je konec, přátelé, tedy alespoň co se reggae klubu Rádia 1 s pořadovým číslem, který jsem zapomněl, 1459 nebo tak nějak podobně. Já se s váma těším na slyšenou zase za 14 dní a za 15 dní vás rád uvidím na dobrém místě v Uherského hradiště. Tam to bude velký a moc se na to těším, protože tam bude hrát spousta dobrých kapel.

včetně Jojo Bandu a spousta dobrých DJů, včetně Svam Safari, tedy Káji a Vincenta. Tak to je ode mě všechno, přeju vám krásný druhý a další květen, mějte se jak nejlíp umíte, všechny vás zdraví DJ Kája. One love.

0: Jo, tak, že my jsme vám pro legraci.
1: No.
0: Poslíčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: No, ne, až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já mi se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že by si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: O, syn tě, co je to vlastně to rádio?

můžem dohadovat, můžem hlasovat, můžem se ptát. Mlčících nemůžem.

that you've made, but I know it in my heart.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.